má v patách čas, který pádí, jak zastavit mládí, sám sebe se ptá. Mám trochu strach, že mi zbývá ta poslední z cest, tak

I růže odkvétá, že prý musí to tak být, tak nám rok za rokem odlétá, jak dým.

Na obličej slunce kreslilo mi miliony teček. Řeka teče mezi stromy řeka teče. A já chodím, bloudím jako tichá řeka mezi lidmi všemi. Hledím k zemi, co mě čeká, co mě asi čeká v zemi. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece.

Která pak to byla z těch mých lásek, která zlomila mě? Kdo mi rámě podá zase, kdo mi zase podá rámě? Stojím před výlohou, vidím jen svůj obrys skleněný a matný. Nejsem dobrý, nejsem špatný, já jsem dobrý, ba i špatný. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece.

téměř bezmocná, když mozek ztrácí svůj vtip. Duše se schovala a chvilku počkala, než srdci bude zas

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řeknem to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.
2: To se vám povedlo, tetičko. Praštit mě vařečkou přes víčko. Tak, jak si mě vychováte, poznáte. To se vám povedlo, dědečku. Dát mi napínáček pod dečku. Smějete se, až slezíte. Nic nevíte. Ba, ba, ba, va, va, va, va. Když jsem vyrostl z dětské podoby, zmlátil jsem dětka až do mdloby. Rozesmála mě skutečnost, že má dost. Když jsem zesílil, tak pro zábavu vzal jsem tetu tyčí přes hlavu. Pak jsem si začal schánět hned

Tak, co? Vlastně do vzorku bych ještě vám nabít tady jednu věc, která... Už to trvá hodně dlouho, jistý člověk má dokončenou, já mám rozdělanou. Má dvě části a ty půlky nejdou dohromady. Jo. To je základním rysem téhle věci. No. Je to, halt, jsou to dvě půlky, není to celá píseň. Jo, je to Big Beat.

0: Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.
1: Sto barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných vět a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch, smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov.

tolik zbytečných chyb a jen vysoký plot náš tichý zpěv stráží.

hoří, nám praotec mává, mějte se krásně hovada. Kde se žije líp, teď národ se hádá, Praha

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstí.

0: jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je zlává věc.
1: Ty si do na šváru vyneš a ej, ať si je jakej chce, je náš. A to s tím křichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstva má hned od rána.
1: No nemám známy zrovna fešáky, holče třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a blbnete tím pletením až vaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus. Ty si kubrači Hubert, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozu na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš, hádá to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou chráp?

na konci cest. Nechej mě vést přes všechny říci nad propast. Výzvu ráje nepropást. Jsem unavený ze všech těch her.

Písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

jak vítr všude chladné pouště mračen tvých, co máš je s deštěm ustnulé na tvářích, smáčí líbeznou tu krajinu. Poslední jarní mraz okrutý dech, co zlostně ukájí se na

Teď šumí dešť, jak rozplakal se podvečer, když předtím na střechách se horkem potil tchér. Smívá je nejpevnější obětí pro radné lásky, hnus i žár i stesk, a pevný dub vedví rozpoutil blesk. Hříva plamenů šeptá, co je ti. Tam sámku míří kočár splašeného spřežení, kol čisté tůně směr svůj nemění.

věřit a dát se čistou vírou k hříchu svést, tu krutou bolest v prsou nelze snést. Loudí životem splatit těch pár chvil, ať dítě, žena, muž, člověk či bůh, déšť, vítr, hvězdy, slunce, platí vzduch. Loudí, hledaje účel, smysl, cíl.

anything this way for me. Let me be.

0: vat, řekněte, netančím a navíc nejsem místní.
1: Čau, tady je opičí banda Zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

probouzít masám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

kdy ho pouští či koreu. Opravdu veselo je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

Hlava se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě...

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Ahoj, tady je Šárka Strachová a moc zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia Tloskov.

0: Ježíš se chystá k odletu i s tebou.
1: Ahoj, já jsem Krištof.
2: Ahoj, já jsem Zbyněk.
1: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless. Tell you a story. A big boy was once in love.

měsíc nad řekou. V očích má bludný kruhy. Bojím se, že tenhle čas dobře zná jen svý sluhy. Stojím nad řekou. V hlavě mám kousky mly. Dávno vím, že tenhle

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
0: A zdravíme rádio
2: Tloskov!
3: Yeah!

0: Příběh čtvrtý. O veliké mlze. Sotva skončilo v zahradnictví léto, hned příštího dne, jako by měl Bůh ví jak naspěch, zaťukal na skleníky podzim. To je ale mlha, jako v prádelně, zvolal ráno tatínek, když vykoukl z okna ven. Jako v prádelně? Zajásal malý Radovan. Sláva, zažijeme prádelnu! A už má ruce v rukávech, nohy v nohavicích a holeně v holínkách a už vybíhá ven. Ale hned na zápraží se zarazil a začal se bezradně rozhlížet sem a tam. To, co viděl, ještě nikdy v životě neviděl. Venku nebylo nic. Tati, mami, ukradli nám skleník, pařeniště, kůlnu s veškerým nářadím a plot. Všechno nám ukradli. Tomu se rodiče museli zasmát a hned chlapečkovi vysvětlili, že se nejedná o žádnou zlodějnu, ale že hustá mlha všechno jenom přikryla a že se všechno zase odkryje, jelikož mlha buď klesne nebo stoupne, ale že by zůstala na pořád toho, aby se nebál. To je krása. Díval se Radovan úžasle do mléčného vzduchu. Můžu jít do mlhy na procházku? Můžeš, řekla maminka, ale dýchej nosem a nezakopni. To já dám pozor, odpověděl Radovan a za plechového rachotu konví se nosem zaril do záhonu mrkve karotky. Ahoj, konve, procházím se v mlze, řekl pohotově. Po břiše, viď, zachechtali se konve. Sotva pozinkovaný smích utichl, tu najednou Radovan zaslechl slabounký pláč. Byl to pláč usedavý. To je takové plakání, které vždycky usedne, jako by chtělo přestat, ale nemůže přestat a tak zase vstane a naříká dál. Kdo to tady pláče? Zeptal se Radovan. Nikdo neodpověděl. To jsi ty, mlho? Ne, ozvalo se mezi vzliky. A kdo tedy?
1: Já, Kateřinka,
0: řekl hlásek pláčem potrhaný na kousky. Radovan pocítil nejprve úzkost, protože nevěděl, co se jeho nejlepší kamarádce přihodilo. Ale potom, jak to u mužských bývá, ho posedlo velké odhodlání. Kateřinko, neplač, jdu ti na pomoc, vykřikl. A holčička opravdu stichla. Ulevilo se jí, že jsou záchranné práce už v chodu, tak přestala plakat. Ale kdo ví, jestli to nebyla chyba. Chlapeček stojí bezradně v mlze a neví, kam jít. Za chvilku povídá, Kateřinko, radši plač, já tě podle brečení spíš najdu. Na tento pokyn se holčička poslušně rozplakala. Radovan s rukama před sebou postupuje opatrně mlhou. Tady jsi, tak už nepláč, pohladí něco studeného. Pláč ustane. Breč dál, Kateřinko, to byl vodovod. Kateřinka tedy znovu spustí. A tady jsi, tak už nepláč, nahmatal zahradnický chlapeček konečně něco, co podle výšky mohla být pohřešovaná kamarádka. Pláč přestal. Breč dál, Kateřinko, to byl rejč, řekl znechuceně Radovan. A když potom ještě radostně objal kmen jabloně, vzdychl. Víš co, Kateřinko, radši pořád breč, protože to možná zase nejsi ty. No jo, nejsi. Abych vás dlouho nenapínal, Radovan ještě narazil na vrátka a potom už konečně na svou nešťastnou, jedinou a nejlepší kamarádku. Už tě mám, zaradoval se, když nahmatal její hlavu a vlasy a v nich dvě spínací kopretiny, které jí tak slušely. Hned se starostlivě ptal, co se stalo.
1: Ztratila jsem brejličky, zavzlikala Kateřinka.
0: Tak je najdeme, kvůli tomu nemusíš být nešťastná, řekl Radovan, usedl na bobek a obezřetně, aby případné brejličky nerozmáčkl, začal šátrat rukama po zemi.
1: Nenajdeme,
0: zavrtila hlavou Kateřinka. Radovan vstal a přiblížil se k kamarádce tak blízko, aby jí v té mlze dobře viděl do tváře, protože si vzpomněl, že maminka jednou chtěla navlíknout jehlu a hledala brýle tak usilovně, že převrátila celý pokoj vzhůru nohama a nakonec je měla jenom pošoupnuté nahoru na čelo. Kateřinka své brýličky na čele neměla. Ale čeho si Radovan všiml, měla skoro úplně vyplakané oči. Když ty vyplakané oči viděl, dostal jeden ze svých skvělých nápadů. Mrkev, zvolal. Vzal Kateřinku za ruku a vedl jí mezi záhony. Mrkev, divila se holčička. Mrkev je na oči nejlepší, řekl zahradnický chlapeček, tahaje ze země oranžovou karotku. Kdo jí mrkev, ten dobře vidí, to říkal tatínek a tatínkovi to říkal pan doktor Kment. Při těch slovech otevřel svůj zahnutý zahradnický nožík, mrkev očistil od hlíny a podal jí do mlhy Kateřince. Tu máš, chroupej, řekl. Možná, že po mrkvi nebudeš brýličky vůbec potřebovat. Bylo slyšet chroupání a Radovan zatím vytáhl další mrkev. Zlepšuje se ti zrak? Otázal se. Ne, odpověděla Kateřinka. Tak sněz ještě tuhle, natáhl chlapeček zase ruku s mrkví do husté mlhy. Je dobrá?
1: Já nevím.
0: Jak to, že nevíš?
1: Já jsem ještě žádnou neochutnala.
0: Neochutnala? Zasmál se Radovan. Vždyť slyším, jak pěkně chroupeš.
1: To nechroupu já. To chroupeš ty, řekla Kateřinka.
0: Já? Já vůbec nechroupu. Ani jednou jsem si nekous, dušuje se chlapeček. Zajímavé bylo, že to chroupání bylo přesto neustále jasně slyšet. Ale teď už toho mám dost, rozčílil se Radovan. Kdo to tady vlastně chroupe? A tu se ozval z mlhy škodolibý smích. A hned na to se ta bílá mlha tiše zvedla a najednou nebyla. Zlepšuje se to, zajásala Kateřinka. Vidím rozmazaně plot, vidím rozmazaně tebe a vidím rozmazaně
1: Huga.
0: Skutečně. Možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale byl to opravdu zlý výrostek Hugo, kdo bral od Radovana neviditelně mrkve a kdo je v mlze neviditelně chroupal. Teď právě dojídal tu druhou a popadal se smíchy za břicho. V té chvíli se malý Radovan doopravdy naštval. Hugo, ty zloduchu, tobě nestačí, že budeš mít trojku schování za kradení našeho salátu? Ty chceš mít čtyřku schování za kradení naší mrkve? Ale Hugo, jak to u takových rošťáků bývá, si z toho vůbec nic nedělá. Klidně si vykračuje po pěšině, kouše si do mrkve, která mu vůbec neříká pane, a frajersky odhazuje nať obloukem před sebe, aby jí mohl v letu frajersky nakopnout. A ta nakopnutá nať dopadá těsně vedle malých brejliček, které tu leží na cestě. Hele, co mám? Chlubí se výrostek a otáčí brýlemi na prstě tak nebezpečně, že můžou každou chvíli vyletět a rozbít se o kámen. To jsou Kateřinčiny brýle, vykřikne Radovan. Okamžitě, ale okamžitě a i hned je vrať. Bez nich vidí všechno rozmazaně. Tudle, zvedne Hugo palcem nos. Kateřinka se z toho znovu rozplakala. Nebreč, mám výborný nápad, zašeptal jí Radovan a pak řekl hlasitě, aby to Hugo slyšel. Ještě, že si je nenasadil, ale toho se nemusíme bát, to on ani neumí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno. Pyšně si Kateřinčiny brýle nasadil. Nevěděl totiž, že takové brýle předepisuje pan doktor na míru a že je nemůže nosit kde kdo. A tak se mu celý svět před očima najednou zatočil, Hugo se začal motat a vrávoral mezi plotem a hromadou zahradnických bedniček a lísek, až do nich vrazil a vysoká dřevěná hromada se na něj s rachotem sesypala. A máme ho, vykřikl Radovan. Pomoc, ozval se z hromady Hugův hlas. My ti pomůžeme, Hugo, ale nejdřív koukej vrátit brýle, vyzval ho přísně Radovan. Z hromady bedniček se ozvalo zahekání, zapraskalo to a pak se na světlo denní vysunula ruka s brýličkami. A teď nám ještě slíbíš, že ty bedničky zase poskládáš tak, jak byly. Klade si Radovan.

na Hugovi sliby nedal a pro jistotu odpoutal od Kvikova obojku řetěz, kterým byl přivázán k boudě, a jeho karabinku provlékl šnirovací dírkou v Hugově botě. Pak teprve s Kateřinkou Huga vysvobodil. A pracovat, ukázal Radovan na rozházené bedínky. Hugo, jak se dalo očekávat, se jen otřepal, vypustil mezi zuby pohrdavé ts a vykročil k domovu. Ale jelikož nevěděl, že je na řetězu, předvedl dětem velice zdařilý pád pod tržmo na bradu. Přitom nechal za sebou vyzutou botu. Radovaný hodil Kvikovi do boudy, kde byla v nejlepším bezpečí. A pracovat, přikázal znovu malý Radovan velkému Hugovi. Zlý výrostek musel chtě nechtě postavit, co zbořil, a pak teprve mu pes Kvik směl vydat jeho botu. Obě děti se smály a dlouho se za Hugem dívali a Kateřinka ho svými brejličkami viděla velice ostře i na dálku, dokud nezmizel mezi vysokými domy sídliště. To jsme si zase užili světa, řekl si statečný zahradnický synek, když lezl večer pod peřinu. A jak si tak na všechno vzpomínal, ještě ve spánku se usmíval.

0: Posluchače Rádia Tloskov zdraví Anuš Bor, herec městských divadel pražských.
1: No, já myslím, že pro informaci už je to vyčerpáno, no a teď konečně bych mohl začít, jo.
2: Zkušenosti velí, honem rychle utíkej. Rozum zase radí, styď se, teď seš velikej. Tak co ti jenom zbejvá, když už tě jednou bacili? A pak někdo něčím zas na tebe zacílí. Proč přidal jsi do kroku? Kam běžíš, otroku, ať kamkoliv se dáš? I tak zůstaneš náš. A urazíš li kus, co přijítel Kolumbus, tak se nevrazíš do toho, čemu chceš zdrhnout. Jo, ho, ho!

tvou milenku. A pak přiběhne páže, že přítel zvedě na sklenku. Tak co má člověk dělat, když postaví se před svíci, aby měl světlou tvář a přitom v teplé sadnici? Proč přidal jsi do kroku? Kam běžíš, otroku, ať kamkoliv se dáš, i tak zůstaneš náš. A urazíš-li kus, co přítel Kolumbus, tak stejně vrazí

Problémy velké přece ty prý se sami vyřeší. Však které jsou ty hlavní a které jsou ty vedlejší? Tak co ti jenom zbývá, komu jen svěří svoji věc, kdo pak to na tě kývá? Podívej, snad ne kostlivec. Proč přidál jsi do kroku, kam ježíš, otroku, ať kamkoliv se dáš, i tak zůstaneš náš. A urazíš-li kus, co přijítel Kolumbus, tak stejně vrazíš do toho, čemu chceš zrhnout.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna.

Tajem míhost, o co si zacinká, čím si pak odletí, zřím si neznámo kam. Tím, že tě mám, vím, že bylo mi dáno, je dobojováno, už nezůstanu sám.

se mnou nikdy nebyl a nikdo ani není. Marková.

až zasnaví desertů vzdech a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

0: Ahoj lidi, zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.
1: Jak je to s přáním, s nímž chodíme spát? Jak je to s vyznáním, já mám tě rád? Jak je to s písněmi, co zná náš sluch? Jak je to s plícemi, nichž nosíme vzduch? Jak je to s malířem, co ztratí svůj zrak? Jak je to s klukem, co zahodí prak? Jak je to s vinařem, co po doušku splet? Jak je to se vším, vám odpovím hned. Kdo mě vyslechne, ten nic nestratí, jen si povzdechne, s lehkou závratí. Tak to chodívá běžně kolem nás, tvář to nemývá, ale má to hlas. Tak je to s přáním, s nímž chodíme spát. Tak je to s vyznáním,

tak je to s plícemi, v nichž nosíme vzduch. Tak je to s malířem, co ztratí svůj zrak. Tak je to s klukem, co zahodí prak. Tak je to s vinařem, co po doušku splet. Tak je to se vším, na to vemte jet.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten

hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Ahoj, tady Jirka Urban z kapely Dimitri a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Když se zeptáš němého, co vidí kolem pěkného, tak odpoví ti v rozpacích jen když úsvit hvězdy zasíná, či na keři je malina.

jsou někdy bubliny, které vyšumí z hlubiny a na hladině mají cenu jen a kdo si, kdo je pod vodou?

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Příběh desátý. Psí víno. U zahradníků měli na stěně kalendář. A byl to kalendář trhací. Co list, to den. Když si dal Radovan pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky, krásně na něj dosáhl. To pak škubnul a pod starým listem se objevil nový s jiným číslem a když byla neděle, bylo to číslo červené. Mamince bylo kolikrát těch starých dnů líto. Říkávala, bože, jak ten čas letí, už je zase pondělí. Radovan byl rád, že ten čas letí a z těch včerejších dnů si dělal vlaštovky. Jednou ta papírová vlaštovka přistála mamince přímo na hlavě a dosedla tak tiše a lehce, že o tom maminka ani nevěděla a chodila s vlaštovkou ve vlasech od plotny ke stolu a zpátky, až se tomu musel Radovan smát. Bože, jak ten čas letí, řekla maminka, když se podívala na nový list kalendáře. Dneska jsou to už 3 roky, co se narodil náš pes. Dneska? 3 roky? To má tedy kvik narozeniny, zajásal Radovan. Rychle však dojásal, protože si uvědomil, že nemá pro oslavence nic, ale vůbec nic nachystáno. Co mu dáme? To já nevím, co mu dáme, řekla maminka. A jak vrtěla hlavou, vlaštovka ji sklouzela z hlavy na podlahu. Radovan ji hodil otevřeným oknem ven a vlaštovka kroužila a kroužila, až se zastavila o tatínkův rýč. Zahradník se otočil a když uviděl v okně synka, z legrace na něj zahrozil. Tati, co jsi dostal k narozeninám? Zeptal se Radovan. Tatínek si narovnal záda a zalovil v paměti. K narozeninám košili, ponožky a láhev vína. To řekl a vlaštovku ten včerejší odešlý den jedním obratem rýče pochoval do země. Radovan o těch darech přemýšlel. Usoudil, že košili by kvik asi nenosil, ponožky nejspíš taky ne, ale víno, že by si možná dal. Tati, a je taky psí víno? To se ví, řekl zahradník. A to Radovanovi stačilo. Vytřepal z prasátka své úspory, nasadil si slamáček a mamince ohlásil, že jde do obchodu a něco pro kvika obstará, protože jak vidí, všichni se tady chovají, jako by žádné narozeniny nebyly a nebýt jeho, byly by pěkně vypráskané. Prodavač pan Stýblo byl veselá kopa. Vždycky, když malý Radovan vešel do jeho obchodu, pan Stýblo dělal, jako že ho nevidí, díval se přes pult vysoko nad chlapečka a říkal, to jsem blázen, zvonek nad dveřmi cinkal, jako by někdo vešel do krámu a nikde nikdo. Je tu někdo? A hrozně se tomu smál. Tentokrát mu Radovan vzal vítr z plachet a hned, jak pan Stýblo řekl, že je blázen, spustil. Já jsem tady dole, pane Stýblo, a prosil bych láhev dobrého psího vína. Náš pes má totiž narozeniny. Prodavač Stýblo na něj chvilku zůstal civět a potom se rozesmál tak, že břichem roztřásl pult a zády roztřásl regály a z těch regálů se začaly sypat konzervy. Husí a kachní krev, sardinky, kečupy. Div, že to slzícího pana Stýbla úplně nezasypalo. Radovan schrábl z pultu své peníze a vystřelil z toho sesypaného krámu jako švec. Bude muset zajít do samoobsluhy, tam mají přece jen větší výběr zboží. A heleme se, koho to před samoškou potkal? Svou jedinou a nejlepší kamarádku Kateřinku. To bylo všem štěstí, protože Kateřinka, třeba že je také předškolní, umí už skoro všechna písmenka. Když Radovan Kateřince vysvětlil, co se bude slavit a co je třeba koupit, popadla vozík a rozjela se mezi police s vínem. Radovan viděl ty nepřehledné řady lahví a řekl, toho vína, to by v tom byl čert, aby některé nebylo psí. Kateřinka se dala do slabikování. Dalibor. Venušino čaro. Romance. Perla Moravy. Rendezvous. Šumavské.
lidské bylinné, kdyby se uslabikovala psí víno nikde. Buď došlo, nebo ještě nepřišlo, usoudila Kateřinka. A tak se děti zeptali na psí víno jedné krásné mladé prodavačky, která měla čelenku ve vlasech a vypadala jako princezna. Ale krásná princezna řekla, pár facek byste nechtěli? A tak se děti rozhodli, že pro Kvika vyberou nějaké náhradní dary. Kateřinka koupila výběrové psí suchary a Radovan krásnou modrou barvu na psí boudy a také štětec. Všechno by proběhlo hladce, kdyby venku nepotkali osobu, kterou potkat neměli. Ta osoba hrála na chodníku hazardní a tedy zakázanou hru čára a jmenovala se Hugo. Zlý výrostek se dobromyslně poptal, co děti scháněli a nesehnali, a pak řekl, psí víno, hravě obstarám. A jak rychle zmizel v sámošce, tak rychle byl venku s láhví v ruce. Kolik stálo, nám nezbylo moc peněz, prohledával Radovan kapsy. Ale to nechte, vyhrál jsem zrovna slušnou somičku, mávnul Hugo velkopansky rukou a hodil k čáře korunu. Kateřinka si prohlédla láhev a pak povídá, jak to, že nemá nálepku? Vy chytráci, odpověděl po chvilce zaváhání výrostek, proč by tam psali psí víno, když pse neumějí číst? To znělo přesvědčivě a tak děti Hugovi za dárek poděkovali a vydali se do zahradnictví na oslavu. Nejdřív bylo třeba zavázat Kvikovi oči kapesníkem, aby neviděl, co všechno pro něj chystají, a bylo to pro něj opravdové překvapení. Ale psi asi nemají pro překvapení smysl, protože Kvik si kapesník z jednoho oka schrnul a všechno tajně pozoroval. Co viděl? Jak mu Radovan natírá boudu, jak Kateřinka přikryla zahradnickou bedínku pytlem, na něj položila suchary a jak zapálila nějaké tři tyčinky, z každé ukápla na suchary a ty hořící tyčinky postavila do těch kapek. Co slyšel? Ten pytel bude jako ubrus, to řekla Kateřinka. To bude Kvik čubrnět, jakou má boudu, to řekl Radovan. Co cítil? Strašný pach barvy. Vydávala tak silný, rozpínavý a chemický zápach, že ho z toho brněl čenich. Pomyslel si s hrůzou, jak bude v noci v tom smradu spát, a to už začala oslava. Děti přivedli tatínka s maminkou, odkryli Kvikovi oči, všichni mu potřásali pravou přední tlapkou, přáli mu hodně štěstí v osobním životě a hodně úspěchů v zaměstnání. Tou dobou, nikým nepozorován, se sem podél plotu tiše přikrádal zlý výrostek Hugo. Aby splynul s okolím, urval si jednu slunečnici a držel ji před sebou jako maskování. Doplížil se až k plotu a tam číhal, kdy dojde na jeho psí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil Kvikovi do kastrůlku a řekl, pojď na psí vínečko, Kviku, pojď. Ale pes nejde. Kroutí očima a odvrací čumák. Pojď, Tomáš, k narozeninám, láká ho Kateřinka. Jelikož pes neprojevoval o víno sebemenší zájem, ba naopak jevil spíše odpor, přičichl tatínek k hrdlu té láhve a nevěřil svému nosu. Kdo mu to koupil? Zeptal se přísně. Hugo, řekli děti. To jsem si mohl myslet, pokýval hlavou tatínek. Vždyť je to petrolej. A po těch slovech dal přičichnout i mamince. Je to Petrák, řekla maminka. Tím byste Kvika pěkně otrávili. Mysleli jsme, že to je psí víno, řekl Radovan. A tatínek povídá, že se nestydíš, zahradnický synek a neví, co je psí víno. Po těch vyčítavých slovech zavedl děti k zítce, po které se popínalo opravdické psí víno. Kateřinka si utrhla bobulku a ochutnala ji. Podle toho, jak se zašklebila, bylo hned vidět, že jí nechutnalo. Dobré to není, řekla.
Ale co my víme, jestli to pro psy není pochoutka? My kosti taky nejíme a z kaluží taky nepijeme a Kvik si v tom libuje. To je pravda, řekl Radovan a natrhali pro oslavence hrstku psího vína. Jenomže Kvik nechtěl ani víno, ani suchary. Asi se bojí svíček, řekl Radovan a sfoukl je. Ale ať ho lákali, jak ho lákali, Kvik paličák seděl u boudy. Vložil se do toho tatínek, kterého už to upejpání naštvalo. Nezlobně, řekl. Děti ti koupili ze svých úspor suchary, tak si aspoň ze slušnosti kousni. Kvik však nechtěl ani ze slušnosti. Ono to vypadá, jako by chtěl, ale jako by nemohl, řekla maminka. A skutečně, když se podívali pozorně, všimli si, že se Kvik vydává na cestu k hostině, ale s ním se vydává i nově natřená bouda. On se chudák přilepil, řekla maminka. Pohladila ho, sáhla do zástěry pro nůžky a od boudy ho odstříhla. Jubilant očichal bobulky psího vína a odmítavě si odfrkl. Za to s velkou chutí se pustil do sucharů. Zbaštil je i se svíčkami. Aby měl ty narozeniny veselé, pohoupali ho děti na houpačce a zahráli si s ním fotbal. Přičemž zjistili, že Kvik umí i hlavičky, i čumáky. A ty ani člověk nedovede. Tatínek zatím přišel na výborný nápad. Nalil Hugův petrolej do starodávné lampy, zapálil knot a jelikož už se setmělo, ta petrolejová lampa překrásně svítila. Postavili Kvikovi před boudu a tak měl tříleták slavnostní narozeninové osvětlení, jakému mohli i čistokrevní psi jenom závidět. A v tom osvětlení Kvik dobře viděl, jak se mu večer k jeho hodovnímu stolu plíží nekalá postava se slunečnicí. Neštěkal. Nechal jí, ať se plíží, ať se přikrádá. Ať si šlohne celou hrst psího vína. Teprve, když měl zloděj tu kyselou kořist v puse, Kvik hrozně štěkl a Hugo všechno leknutím spolkl. Vykulil oči, chytil se za břicho a rychlým krokem vyrazil k domovu. To jsme si zase užili světa, pomyslel si Radovan, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek. Nedá se tu dýchat, pomyslel si Kvik ve svém čerstvě natřeném příbytku, ale nebudu jim kazit radost. A jak si tak chlapeček i pes na všechno vzpomínali, ve spánku se usmívali.

okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

i když jsem první těžkou nemoc přestal. Za mým vozem se práší, za mým vozem se práší.

0: padá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš prý ale zpíti. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina. La, la, la, la, la.
1: Jsem kavojčou, mám pověst louk.

po temných ulicích se vrací větru prout. Sedíme na plicích, nenechá nadechnout.

stopy se ztrácí, já nevím, kam se nout. Jak tažní ptáci, chtěl bych ulítnout. Snad mi narostou křídla, pak budem lítat bez větří.

0: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
1: Slovo konec někdy sraj.

když se v nás nestratí, jsme bohatí a bohatí a bohatí a bohatí.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

jsem tvůj vír, ale i AVGčko pod nosem knír. Tvůj Jaromír, co má víc o kolečko a baští sír. Dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách. Já jsem tvůj vír, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už bubláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za tři čtvrtě století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou. Když jsem šel

že na druhej břeh jsem dojel a vzdychnul. Tady a teď

Pouštění svět na pohled. Pak vezmu do ruky naposled dvě rupie a do prstů to kvítí. Stejně se do roka vrátím zpět, ale teď...

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, ty ostatní rádia, aby přijde vlastně chytrý do toho rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Lidi tramvají.

0: Já taky do vzorku vlastně Apač, já už teďka nic nepíšu, jenom na objednávku. A málo kdy si co, jak si málo objednávají, no tak, ale tuhle si jednou objednali, no a objednali si to diváci, tak jak to dělám při těch večerech na 10 slov. A jak se ty slova sešly, no já jsem z toho byl zoufalý, tak jsem šel nahoru do šatny a tak vám to zahraju teď.
1: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
2: Přistáli v talíři na střeše radnice, našli si nás na dno po vůni slivovice, vrhli se nám kolem krku, polibky nás dusily, jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit musili, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

držet krok. Náleda, co jsme byli zvyklí, ale tohle to byl pro nás zážitok. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

z boží vůle. A ne-li z vůle boží, tedy pak tomu chtěl ďábel. Jsem pána císařka jen devátý.

šmahem a znovu připraví si nože. Jsem šťasten, že jsem Kain devátý, já zabil jsem jen jednou. Však Abel, ten je vrahem, neboť každý z vás je o Bože.

0: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mjága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Dal jsem na plotnu vodu, zapnul plyn, nasypal černou mletou kávu do hrníčku, pustil jsem desku, trojku kvím, zapálil na stromečku.

pokojem voní čerstvé konopí. Z ledničky vytáhnu semka prasněuláka, až se mi celý roztopí. Z balkónu do tmy z plných plic si zaulákám.

krví slunce kreslí na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jdou

schromlej tak, že se hodí leda na salám. Má přátel víc je prospěšnější než já sám. Čím vlastně jsem, když nehodím se jako král? Ten hňup na trůně a ty

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau! Wow.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskovo!

ty jsi docela dobrý kotě. Kec, jestli chceš do ráje, tak sedej, já svezu tě. To je moje nová kára, místa je tu dost. Na nic si s tebou nehraju, mám rád tu přínost.

0: Jsem životem zklamanej
1: a utíkám, jestli se ti nechce.
0: Klidně pojedu sám. Tohle město mě už nebaví, změnu potřebuju.
1: Někde jinde novej život, třeba s tebou namaluju. Yeah.

horečka na noc dívku zanese do nekonečných modrošedých zahrad, kde její ruka málem dotkne se.

A ta uletnout mi měla. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když co se nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl,

Kdo tebe střelí? Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když cos nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl a netrap se tím. Tak netrap se tím. Teď v rámci toho vzorku já budu pokračovat. Já jsem vlastně se k té kytaře dostal skrz spousta v té době mladých lidí. A skrz Big Beat. No a tady vám to vlastně, jak bych to... Teď vám to ukážu, jako, že to je pravda. Tohle se jmenuje Hana.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval, jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

Kdysi dávno pánu Bohu vypadl z kapsy na písek. Kutálel se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatěj, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno mlčet.

0: Tady Jiří Lábus, zdravím Radio Tloskov.
1: Co tu pohledáváte? Co pak chcete?
2: Chceme mír. Nemáme v duši nepřátelské záměry vůči vaší planetě.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unizono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Slyšet je zašera, kde pramen vyvěrá.

srsti rozleje a za čas k ústí dospěje. V paměti měl by mít, jak slyšet je zašera, kde pramen vyvěrá, i když je pod travou skryt.

Já jsem před hodně lety slyšel vykládat, já to furt tak vypovídám, takovou anekdotu, co jsou to domovy důchodců, že je to pomsta dětí za jesle. A na základě toho, už je to hodně dlouho, mě napadl takovej tvar. Je to Valčík.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzí
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

sklony, všichni prahnou po sexu, v kůži nebo v latexu. Já bych chtěl bez verexu prodávat ti slony.

zahradě za cihlovou řídkou. Popsanou v slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích.

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, včas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

poslechlo vůli Boží. A zítra vyprodáno, přijímá nový zboží. Co je svět k mání?

můžete třikrát hádat, nebo se pouze ptát na, kdo je ten dokonalý sympaťák, co na vás plíží z filmového plátna.

0: Říkali, že jsem nemocen. A já byl zdrav, jen bolest cítil a o to právě běží. Říkali, že jsem nemocen a prášky dávali mi a já jsem věděl, že pomohou jen stěží. Říkali, že mě uzdraví, jenom když alkohol přestanu pít a kouřit jako dosud. Já uvnitř bolavý jsem byl a jenom alkohol tupil to ostří zvané osud. Říkali, že jsem nemocen a hořké pilulky jen dali mi a pouhá slova. Říkali, že jsem nemocen a já byl zdrav, jen život svůj bych s chutí začal znova. Říkali, abych přestal pít, a já jsem chtěl, a kouřit přestal jsem už téměř spola. Říkali, abych přestal pít, a já jsem věděl, že ne alkohol je to, co mě udolá. Říkali, že jsem nemocen, a srdce mé prý na čas oddechnout si musím. Říkali, že jsem nemocen a já byl zdrav, jen cítil, že se čím si dusím. Říkali, abych přestal pít, a tak jsem slíbil, abych v klidu propít se mohl k spánku. Říkali, abych přestal pít, a tak jsem slíbil, a pak bolest svou hned utopil jsem v džbánku.
1: Honza Toužemský, zdraví posluchače Rádia Tlouskov.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
2: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
3: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
2: Tak se mějte hezky, ahoj.

neděli, těch jsem nevyčetl z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Já ptal jsem se starší, ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.

0: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
1: vícekrát
0: pečivo
1: kupoval.

Slýcháte, slečno, můj CO2 válčík na 4 doby. To málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

0: chtěl bych být váš sifonový bonbončík. Chtěl bych být váš sifonový bonbončík.
1: Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: nepadne.
1: Ahoj, tady je Šárka Strachová a moc zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia Tloskov.
2: Na kosku cukru kapku si dám a potom malou chvíli počkám, až zvláštní věci začnou se dít.

místností židle pochodujou a žáby listím se sprchujou, z šuplíků pštrosy vykukujou, svý krky ke mně natahujou. A dítě v lůně mámy hoří a všude oheň vítr rozvál, pak kouřem nápis v nebi tvoří.

jedu na pomoc jen milenci na patrolách. Dlouhá je mi noc a kdybych křičel o pomoc, nikoho nepřivolám. A ty kroky, to je vítr. Deja vu, to jen výtah jel o patro dál. Špendlík ke jménu do sbírky měst, kde jsem Bůh.

tak moc, někam, kde někdo na mě čeká. Někam, kde jsem už byl, a jak nízký mám cíl, ale cesta tak předáleká. A i lež bych už bral, že jsem na cestě dál, ale pravdy se nepolekám. Víš, než v nic raději uvěřit v lež, takže můžeš lhát. Můžeš lhát, když chceš.

0: Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařil ze slov a věd, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.
1: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Ahoj, já jsem Krištof.
1: Ahoj, já jsem Zbyněk.
0: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless.
2: Moje milá, dej mi ještě šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku

Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem a taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, to je...

lepších dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

ještě jednou dobrý večer. Já jenom úvodem ani nevím, co bych řekl. Snad, že vlastně tohleto, čeho se stanete svědky, tak já jsem provozoval před x lety, když jsem byl v angažmá v Ústí nad Labem a jezdil jsem po tom severu, jako jak byly ty BSP, MDŽ a takový, a takový ty všelijaký kluby. No a s odstupem času mě jak si napadlo, že bych taky mohl třeba to vydat nějak, no a tak. No, takže já jsem trošku nervózní, poč tohle to se bude natáčet, já jsem to tady nikomu neřekl. A já nevím, no, jsou to takový písničky, no, uvidíte sami, já vlastně. Já bych vám tak ze začátku, většinou jsem to už potom dělal tak a udělám to dnes zase, že jsem nabít takový nejdřív, jako takový vzorek těch věcí, aby si publikum zvyklo trošku, no. Takže se pohodlně usaďte a poslyšte můj příběh.

0: se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence, Kudrna

Zdivočel Rorísek, když viděl pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání. Zdivočel chudáček, třás se mu zobáček, líbila se mu a tak žárlil na ní. Daleko, daleko, daleko v cizině. Autobus vez hocha se snědou pletí. V tu samou hodinu řidič vjel na minu. Chlapec i Rorísek povětřím letí.

v hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

0: Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma potichu dýchat.
1: Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Dneska už nikam nespěchám, zlákat se ničím nenechám, v klidu si luštím křížovku, miluji jen svou pohovku. Na ní jsem zkoušel plně žít, na ní jsem našel pravý klid, škoda, že mládí nezbedné zmizel.

mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají tě

Bože, tak trapně přes čelostín znamení studu.

století. A ví už kam Káňa poletí.

Dobrý den, tady Richard Tesařík, Jojobent, já zdravím posluchače Rádia Tloskov a přeju vám, ať vám to vydrží co nejdýl do Rádia Tloskov.

Zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál?

0: marně bys počítal tu oplakanou.
1: Ahoj, dobrý den, já jsem Lucie Pernetová, zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.
2: Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze Strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6. a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7. spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze Strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtěl nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl z vědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze Strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal pro smetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo. Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla ji nafouknutá silonová taška. Držela ji vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál. Snad chudinka také něco volala, protože otevírala pusu, jenže vítr ze Strnišť jí ta slova okamžitě sebral a odnesl vlevo. Mezi námi, kdyby byla Kateřinka tu tašku pustila, ona by splaskla a přestala by jí vláčet cestou necestou. To máte jako s papírovým drakem. Ten taky dělá dojem, že má Bůh ví jakou sílu, táhne vás jako zjednaný a když ho přestanete držet, je po síle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr, vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázal jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. Cestou potkávali občany, kteří se v předklonu drali proti větrnému proudu.
1: Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích?
2: Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. Drželi si čepice a šátky a neodpovídali. Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brejličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde.
1: Aby se tak utopila,
2: pomyslel si Radovan, a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka, až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal:
1: Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme.
2: Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř. Ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke skutkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že řidič od bagru už má po směně, že už je doma, klidně si sedí, vypráví rodině, co všechno vybagroval a vůbec neví, že má na lžíci Kateřinku. Ale nebyl by to Radovan, kdyby nepřišel na nějaký výborný nápad.
1: Kateřinko, neboj, něco nebojácného si zpívej, my jsme tady co by dub,
2: řekl a pes Kvik, jako by věděl, co má za lubem, zabral všemi čtyřmi a už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl:
3: já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála, ha, ha, ha.
2: Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů, kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu.
1: Kde máte Kateřinku? Zeptala se.
2: Na lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala, najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botiček a ponožek, komu ty nožičky patří.
1: Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku,
2: ozvalo se z kůlny a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát
1: je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo. A síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovan jí chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli, haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný. Ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal, a co když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zaviklal kolíkem a vytáhlo. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal, přesně tak to dělá velryba. Obě děti v neckách se pokoušely s velrybou skoncovat, ale kolíku se nechtělo zpátky do díry a v neckách přibývalo vody a začaly se potápět. Kvik nemá vodu v lásce, ale když jde o všechno, tak do ní skočí láska neláska. Radovan se chytil jeho řetězu a volal, plav, Kviku, plav, ty náš pejsku zlatej. A Kvik tomu rozuměl, poněvadž byl na ten povel zvyklý. Když pan zahradník chtěl, aby pes přestal rejdit v záhonech, také mu říkal, plav, Kviku, plav. Ale ty náš pejsku zlatej neříkal. Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má prostrach uděláno a říkal no, no, no, no. A ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a volali, přesně tak to dělá velryba. Kdo myslíte, že se na zpáteční cestě vezl v neckách na kočárku? Ano, Kvik, ten si to nejvíce zasloužil. A myslíte, že Kateřinka zapomněla dát Radovanovi odloženou pusu? Nezapomněla. Večer v postýlce si Radovan na všechno vzpomínal a ve spánku se usmíval.

tak jsem holku vyrazil, jenomže co dál. Aby jít doma sám, jsem se přece jen bál. Na tak jsem šel s kámošem, který ho mám rád. A v půl třetí ráno jsme se začali rvát. Ale takhle hnusně jsem se ještě neprobudil. To máš hochu z toho, že se zřejmě nudil.

Hele, co horšího může se mi vlastně ještě stát? Tak sám si flašku otevřu a pak půjdu spát. Někdo se mnou ráno třese vožralej strop, pod ním bacha, probuďte

službu. Nikdy po nikom už nebudu tak sám, madam. Omluvte mi soudis, jak já vám i omlouvám.

v řečišti stopy smaže bláto. Z mozku se tváře vypaří, potom si řekneme stálo za

Patřil jsem kometu Blaya Grilliev s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno ne.

0: Čau, čau, tady je Kavalír, zdravím Rádio Tloskov, mějte se krásně.
1: Příběh pátý, jak šel Radovan s tatínkem na jmelí. Už jsme si říkali, jaké měl Radovanův tatínek ruce? Neříkali. Tak ten pan zahradník měl zlaté ruce. Tím se nemyslí, že by je měl jako někdo má třeba zlaté zuby, nebo jako je zlatá ta zahrádka na střeše Národního divadla. Tím se myslí ruce, které jsou šikovné a dovedou vzít za každou práci. Navíc byly tatínkovy ruce z dobré kůže, hlavně na dlaních. Dlaně měl tak vypracované a stvrdlé, jako by byly vyřezané z lipového dřeva. Když vzal pan zahradník svého chlapečka za ruku a malá dlaň se schovala v tatínkově velké jako špaček v bučce, tu Radovan věděl, že se mu nemůže nic stát a přál si, aby měl jednou také takovou pořádnou ruku, která by do sebe něčí dlaňku schovala jako ptáčátko. Jednoho jitra se u zahradníků probudili a co nevidí. Někdo jim přes noc zabílil okenní tabulky, ale ne barvou, nýbrž tenkým zmrzlým povlakem. Tatínek přiložil na sklo svou teplou dlaň a za chvilku bylo po povlaku. Maminka pohlédla tím dlaňovitým průzorem ven a povídá: a jejej, perou se tam mlináři. To bylo něco pro Radovana. Hned byl na nohou a volal: sláva rvačka, jdem se na to kouknout. Sotva mu maminka stačila uvázat šálu a narazit teplou čepici, už byl na zápraží. A musel až přimhouřit oči, jaká byla venku bílo-bílá běloba. Všechno bylo pod sněhem a sníh se stále sypal a zasypával, na co přišel. Kde byly včera věci, tam byly dneska bílé kopečky. Kde jsou, tati? Ptá se Radovan a zvědavě vyhlíží přes zavátou zahradu. Kdo? Mlináři, já je nevidím. Ale nikde nejsou, zasmál se tatínek. To se jen tak říká, když sněží, protože to vypadá, jako kdyby se mlináři prali, až by se z nich prášilo. Proč se mlináři perou a kdo si začal? Zajímá se Radovan. Oni se neperou, vysvětluje trpělivě otec, ale kdyby jeden mlynář dal druhému herdu dozad, tak by se z toho druhého mlynáře vyvalil oblak mouky. Ale ten druhý mlynář by mu to oplatil, dožaduje se Radovan spravedlnosti. Samozřejmě, vzdychne tatínek, a potom by se zase z toho prvního mlynáře prášilo, protože mlynáři jsou samá mouka. To už tatínek v duchu vyčítá mamince, že prostě neřekla padá sníh a že do toho ty mlináře vůbec tahala. Při té řeči vzal zahradník do jedné ruky košík a do druhé synkovu ruku, obešli dům a dostali se za humna, kde byl pod střechou na dvou skobách zavěšen dlouhý sadařský žebřík. Tatínek ho položil na sníh, sám se postavil k jeho tlustějšímu konci a Kloučkovi přenechal tenčí, poněvadž tam je žebřík lehčí. Když ho zvedli, koukne Radovan na zem a vidí, že tam ve sněhu jeden žebřík zůstal. Ale hned poznal, že to byl jenom jeho věrný obtisk. A to se mu na sněhu líbilo, že takové věci dovede. Tati, podívej, obtisk! Řekl a jak se ohlížel, zakopl a udělal vedle svůj vlastní obtisk, který se mu povedl tak krásně, že měl i obličej. Potom šlapali nedotčeným sněhem k vrátkům a zůstávala za nimi řádka velkých a malých stop. Kam jdeme, tati? Volá človíček z jednoho konce žebříku na druhý. Najmelí, Vánoce jsou za dveřmi, odpovídá tatínek a vypouští přitom z pusy obláčky páry. To šli právě kolem kůlny. Radovan pustil žebřík, což tatínek ani nepoznal, a otevřel její dveře. Nejsou tam, tati! Zahradník se zastavil. Co tam není? Povídá. Vánoce! Říkal si, že jsou za dveřmi. Dobrý tatínek musí být především trpělivý. a jelikož zahradník byl jedním z nejlepších tatínků, nezlobil se a zase synkovi klidně vysvětlil, že když se něco blíží a už je to skoro tady, říká se, že je to za dveřmi, i když to za těmi dveřmi ve skutečnosti není. A aby v tom měl Radovan úplně jasno, ještě dodal, že takové události jako jaro nebo prázdniny na ty dveře kolikrát i klepou, ale to taky neznamená, že by tam stáli a bouchali, to se taky jen tak říká. S těmi slovy se tatínek zastavil u kmene rozložité lípy a řekl: vidíš nahoře ve větvích ty chomáčky, tak to je jmelí. Radovan chtěl vědět, k čemu je jmelí dobré, jestli k jídlu jako zelí. Jmelí je pro štěstí, řekl tatínek. Budeme ho lidem prodávat, aby měli štěstí. A to je pravda, nebo se to zase jen tak říká s tím štěstím? Zeptal se nedůvěřivě Jošík. Nad tím se zahradník musel zamyslet. Dělal jako, že přistavuje žebřík a nemůže při té námaze mluvit, ale ve skutečnosti se mu ta práce se žebříkem hodila, poněvadž hned nevěděl, co na to odpovědět. Pak řekl: jisté to není, že jmelí přináší štěstí, ale co kdyby na tom něco bylo? A tak si ho radši každý koupí, aby si to pak nevyčítal. Rozhodně se jmelím nemůže nic zkazit. Zahradník vystoupal po žebříku až do koruny lípy a tam tu rostlinu pro štěstí, která má i v zimě zelené lístečky, uřezával a dával do košíku. Ale co se přihodilo? Košík ještě nebyl plný, když se zhora ze stráně ozvalo hulákání. Podle drsného, nevychovaného hlasu Radovan hned věděl, kdo to je. Zlý výrostek Hugo. Seděl na saních, jistě kradených, a řítil se přímo sem. Tatínku, drž se! Stačil ještě Radovan vykřiknout a pak už narazilo dřevo na dřevo, potržený žebřík se skácel, ale bez tatínka. Ten zůstal nahoře. Držel se oběma rukama větve a visel. V prvním okamžiku se Radovan zaradoval. Tatínku, jmelí nám přineslo štěstí. Naštěstí se pevně držíš, viď? Držím, ale dlouho nevydržím, odpověděl z výšky tatínek. Zahradnický chlapeček nestrácí hlavu a pokouší se padlý žebřík znovu postavit, ale sám to nesvede. Hugo, volá dolů po svahu, pojď mi pomoct, nebo zaviníš strašné neštěstí. Ale z dola mu odpověděl jen Rošťákův smích. Dojdu pro maminku, rozhodne se Radovan. Ale tatínek na lípě zanaříká: jen to ne, hochu, víš, jak je citlivá, kdyby mě takhle viděla, zaručeně by omdlela. A při té řeči tatínkovi o kousek povolili prsty, takže se držel už jen za dva články. A jelikož, jak víme, měl ruce vypracované, bylo to, jako by se jiný držel za tři články, což bylo pořád ještě dobré. Dojdu pro Kvika, rozběhl se Radovan k psí boudě. Jenže, kde ta bouda je? Zapadla sněhem. A pes v ní zřejmě spokojeně spí. A tak musel vzít zahradnický chlapeček lopatu, rychle odházet sníh z Kvikova příbytku a rozespal jeho hlídače, který vůbec nevěděl, o co se jedná, přitáhnout k žebříku. Pak důmyslně přivázal psa na řetěz ke žbrdlince a oba táhli, co jim síly stačily, ale marně. Na ten dlouhý žebřík byli krátcí. A tatínkovi v koruně lípy zase o kousek povolili prsty a visel už jen za poslední článek. V tom se Kvik Radovanovi vytrhl a vyrazil pryč takovou rychlostí, že ho ohodil s prškou sněhu. Kam běžíš, vrať se, křikl na něj zbytečně chlapeček. A tu zaslechl zhora tatínkův hlas. Cítím, že se zřítím. Vydrž, tatínku, vydrž, prosím tě, ještě chvilinku, žadonil Radovan, protože v té chvíli spatřil, že Kvik, ten chytrý pes, bez rodokmenu sem táhne sáně a na nich Kateřinku a ještě dvě její kamarádky. Kviku, si pašák, zajásal Radovan. Teď už jich bylo na žebřík pět. Čtyři děti a jeden pes. vší silou ho zvedli a sotva ho přistavili k lípě, tatínek už se neudržel a sjel po něm do závěje jako hasič, jen to hvízdlo. Mockrát vám děkuju, děti, řekl zahradník, když sundal z hlavy košík, který sletěl dolů hned po něm. Děti pozbírali rozsypané jmelí a vykročili za panem zahradníkem, protože je pozval do skleníku, aby se zahřáli. A v tom teplém skleníku, kam zima nesmí a kde se všechno zelená, jako by se nechumelilo, měli nevídanou podívanou. Na stoličce tam seděla maminka v režné zástěře. Tatínek jí podával z košíku jednu snídku jmelí za druhou a věřte nebo nevěřte, sotva na ní maminka pohlédla, větvička se tím jejím podíváním celá pozlatila. Jak je to možné? Zašeptala Kateřinka udiveně. Radovaný odpověděl také šeptem, aby tu kouzelnou práci nerušil. Řekl, tatínek má zlaté ruce a maminka zlaté srdce. Pak se nemůžeme divit, že jim ty větvičky zlátnou. Děti chápavě pokývaly hlavami a maminka dala každému zlatou snídku. A jak je tak podělovala, postavil se z čista jasna do frontičky podivný mužík s plnovousem. Jedno mélí, zahuhňal a hodil mamince do zástěry korunu. Přejete si menší nebo větší? Ptala se maminka. Veliký, abych měl veliký štěstí, řekl mužík. Radovanovi se ten člověk nezdál. Prohlédl si ho ze všech stran a pak nenápadně zkusil zatáhnout za ty jeho vousy, jestli jsou pravé. A nebyly. Byly na gumičce. A jak spod nich vykoukla povědomá drzá brada, Radovan věděl, kolik uhodilo. To je Hugo, tati, zvolal tak silně, až se tabulky skleníku zachvěly. Hugo polekaně nadskočil a rázoval si to ke dveřím. Tatínek mu je však zastoupil. Ty si tak asi zasloužíš štěstí, mizero, řekl a v ruce se mu octlo koště. Hugo mrštně proběhl uličkou mezi květináči a ukryl se v džungli asparágusu. Tady je, popadli ho děti za uši. Ale nebyl to on, byl to sádrový trpaslík, který za nic nemohl a jen tu přezimoval. Hugo nebyl k nalezení, ale ve skleníku zůstal, to bylo jisté. Počkejte, mrknul zahradník na děti a otočil vodovodním kohoutem, takže na asparágusový prales se začala zhora snášet vláha a byla pořád vydatnější a vydatnější. Jak se dalo očekávat, výrostek dlouho nevydržel. Vynořil se, otřepal a zamířil pod palmu, kde tolik nepršelo. Ale tam si sedl do kaktusů, tomu asi nebylo příjemné, protože zavil a zaskučel a vystřelil odtud zahradníkovi přímo do náruče. Tatínek ho přehnul přes koleno a chvilku váhal mezi koštětem a rukou. Pak se rozhodl pro ruku. My, kteří víme, že je zlatá a že má na dlaní kůži, která se odolností blíží lipovému dřevu, mu to rozhodnutí jistě schválíme. Když se pak večer zahradnický chlapeček schoulil do postýlky, řekl si, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
1: Kam jsi včera šel tak sám?
2: Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedá.

stačí jen pár věcí do

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

vítr a prach, v duši spáleniště, jak pláň po bitvě a v očích slzy.

0: Byl jeden král a měl tři syny. Když ti tři synové dorostli, rozbolili toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a třetí zas. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim, milí synové, zdálo se mi po tři noci, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde? Já, volali všichni tři synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale řekl, milé děti, všichni tři nemůžete jít. Jsem starý a nemocný. Kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni odešli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel tři dny, až přijel do nějakého velkého města. A že byl už unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu nějaký den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany, jak hrají spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta pana k němu povídá, nechceš si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát. A hrál tři dny a tři noci, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta pana, budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je naše. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl, otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel a snad, že se tam taky o bratrovi něčeho dovím. Jeď, synu můj, řekl král. Královic osedlal si dobrého koně, nabral si z pokladu královského zlata a stříbra a jel. Třetí den přijel také do toho velkého města. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany v kostky hrát. Královice k ním postavil a díval se, až ho zasta jedna pana pobídla, aby si taky vsadil. Královic začal hrát a prohrál zase všecko své zlato a stříbro, pak svého koně a naposledy taky sebe sám. Král zase dlouho čekal a když ani jeden, ani druhý syn se nevracel a nemoc jeho den ode dne se horšila, řekl jemu nejmladší syn. Otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Král odporoval, nechtěl ho dlouho pustit, ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslil, že bude nejvíc potřebovat. Rozloučil se s otcem a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, líbilo se mu to sice taky, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. A když už k němu přijel, musel na most přes hluboký příkop. ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. A tu královic vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil a takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No, pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovaryšil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít. Nezabíjej mne. Budeš mne dobře potřebovat. Vím, kam jdeš a chci ti pomáhat radou i skutkem, řekl vlk. Královic vzal tedy vlka sebou a šli a šli a přišli v lese na krásnou velikou louku. Tu povídá vlk, pust koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu. Královic vsedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří. Letěli přes hory, doly, přes vody, brody, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk, máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle. Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zas odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje, tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení. A byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk se nebyl před oknem zakmitnul a nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepěl rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12-hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakový křídlo. Drak spadl do moře a voda vystříkla až do oblak. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk. Měj se tu dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal, nebo ti věz, že jsem duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však dříve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádného masa od šibenice, sic bude s tebou zle. Poté se vlk ztratil, jako by se zem byla po něm slehla. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Zeptal se, co to znamená. Vedou tu dva naše venici. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéci. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil, co bylo třeba, a vzal je sebou. Na cestě se ho pak bratři ptali, zdali nese otci živou vodu. Nesu, odpověděl a ukazoval jim lahvici. Bratři mu záviděli a taky se báli, aby nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, že ho o tu živou vodu připraví. V noci pak, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, čeho si žádal, a budíš zdrav.
1: Nevěř mu, otče, vskočili mu ti dva starší bratři do řeči. Je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám? Zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi a pes na místě hned zahynul.
0: Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozhněval na svého nejmladšího syna a nechtěl ani slova od něho slyšet, ani ho vidět, ale poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž bych tě byl poslechl, zavzdechl sobě mládenec. Nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout. Nezahyneš, ozval se hlas nahoře v malém okýnku ve věži. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Byl to ten vlk, přinesl královici potravu. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší. Zatím se podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odjel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procitla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen ze sna se probudilo. Celá ta holá Křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí. A všichni plesali a výskali, že ze svého zajetí jsou vysvobozeni a toho draka zproštěni. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady své matky v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí, co je to? To je pás tvého otce, odpověděla královna. A kde je můj otec, abych ho poznal? Počkej, přijde. Pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice. Všichni králové a knížata se jí báli. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to poznamení, co na tom pásu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že jí také tak oklamou jako otce. Oba nemůžete jet, řekl král. Jsem starý a skoro nad hrobem. Jednoho z vás doma potřebují. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právě. Ten starší syn tedy jel a jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty. Jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Zeptala se královna. Jede po železném mostě. To není tvůj otec, řekla královna. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu. Královic nevěděl, co na to odpovědít. Zráce si a podvodník, řekla královna, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna, toho, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král, když to druhé psaní přečetl, ulekl se velice a hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu pil. Byl jsem, otče, řekl, a pojedu bez prodlení ku královně. Byl schytralý a myslel si, že i královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ní vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, řekla královna, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živou vodu. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem omráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán. A na smrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil. Co měl nyní počít? I odhodlal se, že jí pošle alespoň jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu hned ten zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho slzavýma očima. Div, že před ním nepadl na kolena, aby mu odpustil. A hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně Siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, Matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec, pravila královna. A když se královic před ní dostavil, ptala se ho: Co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic jí všecko dokonale vyprávěl a pak vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáš se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Co tu bylo radosti a plesání, co dotázek a vypravování. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radostí jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody. Trvaly 14 dní. Propustila všecky vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všecky dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda, přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by ze srdce kámen.
2: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: že stále mi scházíš.
1: Moc zdravím posluchače Rádia Tloskov. Já jsem Nina Horáková, herečka z městských divadel pražských, z divadla ABC a Rokoko.

Tak já zdravím rádio Toskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý pro to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

0: Ahoj, tady jsou hodiny. Zdravíme všechny na rádiu Tloskov.
1: Na stanici sever, na antarktickém pobřeží. Když se láme ledem, dá se celkem

środku na wypnutym topieniu. On a Ivan už 3 týdny slaví krásný letní den. To podle zdejších zvyků se bez pleskačky

оливку на вино. Ale ona pro ně nestratila

nad střechami chatek ční. A nikdo nenapíše nikam, jak jsou všichni stateční. Jen když centrála se dusí, to někdy strach umývají.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, mějte se prostě Vau!
1: Vau!

Příběh 11. Obří kedluben. Tomu, co vám teď chci vyprávět, možná nebudete věřit, ale to je mi jedno. Kdo nevěří, ať tam běží, a kdo věří, ať si to poslechne. Náš zahradník, Radovanův tatínek, vypěstoval tak velký kedluben, jaký on sám v životě neviděl a jaký si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších zahradnických snech. Že byl tak nemožně velký, to nebylo jen tím, že ho pěstoval na kompostu, kde je, jak známo, ta nejvýživnější hlína, ale hlavně tím, že ho malý Radovan pravidelně a vydatně zaléval. Nikdy nezapomněl. Ráno mu dal napít a večer taky. Nejdřív, když byl kedluben ještě neduživé tintítko, stačilo mu pár kapek, ale jak rostl, chtěl víc a víc a k posledku vám vypil ráno konev a večer konev jako nějaký kůň nebo kráva. A v té době mu tatínek také začal říkat Goliáš, podle jedné písničky od Voskovce a Vericha, ve které se vyskytuje obr toho jména. A teď si představte, že v zahradním městě se měla konat zahradnická výstava. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom tam našeho Goliáše nevystavili, řekl tatínek. To bychom tedy byli, souhlasil Radovan. Zahradník vzal sekeru a odsekal Goliášovi jeho obrovské lupeny a potom společně se synkem tahali pilu, aby mu podřízli jeho dřevnatou nohu. Ale ouha, jen jí dořízli, kedluben žuchnul na zem jako nějaký těžký sud, skulil se z kompostu a valil se rovnou na maminku, která si tu klidně věšila prádlo. Mami, pozor! Zvolal Radovan a pro jistotu si zakryl oči. Když je odkryl, spatřil, že se maminka Šikulka pohotově přidržela šňůry a taký Goliáš jen podjel. Ještě, že chodila do Sokola a že na takové cviky zvyklá. Potom kedluben bezohledně drcnul do kvikovy boudy a za řinkotu skla se usadil v pařeništi. Z vrátek to sledovala Kateřinka. Je, co to děláte? Ptala se. Zatím dělají škodu, řekla maminka ve vysušikmém ležmo za rukama. Radovan vyskočil na kedlubního obra a zvolal. Ale zvítězíme na zahradnické výstavě! Kateřinka hned, že by na výstavu taky ráda jela a jestli může být nějak užitečná. A tak všichni společnými silami vytlačili Goliáše na dvoukolák a vyjeli na tu slavnou zahradnickou výstavu. Byla to krásná jízda. Táhl tatínek, Kateřinka s Radovanem se vezli a vzácný exponát přidržovali. Každý, koho potkali, na ten náklad koukal jako blázen. Děti z mateřské školky, které šly na provázku na procházku, zůstaly stát s otevřenými ústy a paní učitelka jim je musela jednomu po druhém zavírat. Jeden pěstitel se také chystal na výstavu. Zrovna vyjížděl ze své zahrádky s trakařem, na kterém měl docela slušný kedluben. Když ale spatřil Goliáše, smutně se na ten svůj výpěsteček podíval a zacouval raději zpátky. Cesta by byla jistě proběhla hladce, kdyby se ve škarpě nepovaloval zlý výrostek Hugo. Jakmile obří kedluben zahlédl, přestal trhat mouchám křidýlka a začal vymýšlet, čím by tak nejlépe uškodil lidem. Brzy na to přišel. Vytrhl z plotu plaňku, nenápadně jí položil přes cestu a posadil se zase do příkopu, jako že jen tak lelkuje. Počkal si rošťák, až se tatínek přiblíží těsně k té překážce a pak řekl, a se bude pršet, podívejte na ty mraky. Kdo by tušil, že v takové obyčejné větě o počasí může být skryta nějaká záludnost? Zahradník se podíval k obloze a to právě neměl dělat. Přehlédl plaňku, kola na ní najela, zarazila se o ní a Goliáš, který to náhlé zastavení nečekal, pokračoval v cestě sám, svalil se z dvoukoláku, div, že tatínka neporazil a protože to tam bylo ke vší smůle ještě z kopce, začal nabírat rychlost. Jediný, komu se to líbilo, byl Hugo. Popadal se smíchy za břicho a hned vykročil k restauraci, aby svůj černý skutek zapil černou koka nebo Pepsi kolou podle toho, co budou mít. A kedluben se valil dál.
Najednou byla cesta přehrazena pruhovanou latí a na té lati visela dopravní značka Pozor práce na silnici. Ukázalo se, že Goliášovi jsou dopravní značky úplně lhostejné. Všechno pokácel a zapasoval se do díry, kterou tam právě hloubil svalnatý kopáč. Pro rodiče, kteří nemají rádi slovo zapasoval, že je od původu německé, mohu říci, že se zaklesl. Ale zase z toho nebude tak dobře vidět, že Kedluben zapadl do díry až po pás. Tatínek přiklekl k díře a škvírkou starostlivě zvolal. Haló, pane, jste tam? Z díry se ozvalo. Bohužel, co to mám na zádech, auto? Ne, pane, uklidnil ho zahradník, to je obří Kedluben, vezeme ho na výstavu. A v té chvíli se na tatínka usmálo štěstí. Obával se, že se zavalený muž rozlítí, ale ukázalo se, že svalnatý kopáč je zároveň drobný pěstitel. A díky tomu svému koníčku má pro velkou zeleninu pochopení. Vůbec se nezlobil, že mu Goliáš vlezl na záda, naopak vysunul z díry ruku a řekl, to vám teda blahopřeju, to musí být skutečně macek. Děkuji, řekl tatínek, potřásl je svalnatou rukou, je opravdu velký. A těžký, ozvalo se z díry hekavě. To, jak se pan kopáč ze všech svých velkých sil snažil břemenem pohnout. A dařilo se to, Goliáš se nořil z díry víc a víc a když tatínek s dětmi zatlačil, po dvou třech hejrupech byl venku. V té chvíli však tatínek udělal malou chybu, která se mu nevyplatila. Místo, aby se staral o Kedluben, začal se panu kopáči omlouvat, děkovat mu a potřásat pravicí a tak pro samou slušnost neviděl, že se Goliáš dal znovu do pohybu. Zajímavé bylo, že cestou dělal samé dobré skutky. Nejprve převálcoval asfaltérům živičný koberec, což uvítali, potom se vřítil do zahradní restaurace, kde měli hosté kouly na provaze a snažili se tou koulí pokácet všech 9 kuželek naráz. Goliášovi se to povedlo na první pokus. A co hlavně, když už byl v tom kácení, přidal k těm 9 kuželkám i Huga. Dírou v plotě zahradní restaurace, kterou si sám udělal, zamířil Kedluben rovnou na výstavu. Návštěvníci se zrovna nahrnuli dovnitř a jako poslední se chtěl nahrnout Goliáš, ale byl moc velký a tak zůstal vězet ve dveřích. Dalo by se říci, že tu výstavu zašpuntoval. Mezi výstavními hosty nastal samo sebou zmatek, když tatínek s dětmi doběhl k těm zazátkovaným dveřím. Vysunula se z pravého horního rohu pánská hlava a řekla, jsem předseda zahradnické výstavy, co to má znamenat? A udělal za těmi slovy otazník i vykřičník, aby dal najevo, že se zároveň ptá i protestuje. Tatínek sotva popadaje dech řekl, to je prosím náš obří Kedluben od ruda Goliáš a my ho přihlašujeme na výstavu. Pane, řekl předseda, to není odrůda, to je vrůda. Takový Kedluben nemůže být vystaven, poněvadž se na výstavu nevejde a poněvadž se tu nedá dýchat. Zevnitř se ozývaly souhlasné výkřiky, ale tatínek se nedal. Povídá, takový Kedluben, co se na výstavu ani nevejde, musí dostat první cenu, protože je bez debaty největší. Teď se zase ozvaly pochvalné výkřiky zvenčí a způsoboval je Radovan s Kateřinkou. Výstavní síň se celá rozhučela, jak se tam odborníci i řadoví pěstitelé dohadovali, kdo má vlastně pravdu. Musím se poradit s porotou, řekl předseda a otočil hlavu dovnitř. Poroto, kdo si myslí, že Kedluben, který nám ucpal výstavu, má dostat první cenu? Kudy to jen šlo, tedy všemi třemi s bílými skulinami v rozích se začaly vysunovat paže. Předseda je spočítal a prohlásil. Děkuji, to je jednohlasné. V kategorii Kedlubnů zvítězil Goliáš. A nyní ho odvalíme nebo se udusíme. Venku vyvolala ta zpráva veliké jásání a zevnitř se do toho jásání ozývalo. Hej, rup, hej, rup. Jak se tam všichni snažili obří Kedluben odvalit. Ale ať hejrupovali, jak hejrupovali, Goliášem nepohnuli.
To tedy nevím, jak vám tu cenu předáme a jak se vůbec dostaneme do svých domovů, vystrčil znovu hlavu předseda, který už se z části nedostatkem kyslíku a z části strachem potil. Ze sousedního kadeřnictví to pozoroval holič Macháček. Vzal mýdlo a štětku a chytře namydlil Goliáše na bocích, kde to nejvíc potřeboval. Teď proklouzne jako malina, mrkl na tatínka optimisticky, ale Kedluben není malina. Ani se nehnul. Z lešení se na tu zácpu dívali tesaři a přišli s pilou, ale sotva do Kedlubnu řízli, Goliáš ji sevřel a už ji nepustil. Teď si asi říkáte, co Radovan? Stojí tam jen tak se založenýma rukama a nemá vůbec žádný nápad? Má, zrovna ho dostal. Přímo naproti zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského zvířectva. A protože všichni zájemci byli teď na výstavě zahradnické, nebyla tam ani noha a hlídač tloukl špačky. To neznamená, že by snad ubližoval vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal. A toho Radovan s Kateřinkou využili. Otevřeli kotce a pozvali na Kedluben všechny králíky, co tam byli. Víte, jak mají králíci rádi Kedlubny? Strašně. Taky se do Goliáše s chutí pustili. Kateřinka se také vyznamenala. Přivedla z výstavy kozu. Kozy, jak víme, žerou všechno. Kapesníky, rukavice, peníze. Tahle koza se do Kedlubnu dala skutečně s vervou a za chvíli v něm prokousala úplný tunel. Když v něm celá zmizela a vrátila se s předsedou na hřbetě, všichni poznali, že tunel byl proražen. Nejprve vylezla ven porota a pak všichni výstavní hosté. Děti vrátili zvířata na jejich výstavu a konalo se slavnostní předávání diplomu. Tatínek byl celý dojatý, když před ním předseda rozvinul velký obraz Kedlubny s nápisem První cena a když mu všichni blahopřáli. Kdekdo se také ptal, jak je možné, že tak obrovitou plodinu vypěstoval a jak na to šel. A to bylo od tatínka hezké, že si nenechal všechnu slávu pro sebe, ale že poctivě řekl, inu, mám syna a ten ho denně zaléval. Radovan cítil, jako by ho něco příjemně teplého zalilo a řekl si, že to bude asi štěstí. Cestou domů foukal slušný vítr, což bylo dobré, protože mohli ten velký diplom napnout na dvoukoláku jako plachtu na lodi a tatínek nemusel tlačit, jen se přidržoval. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom byli Goliáše nevystavili, volal Radovan. To bychom tedy byli, souhlasil tatínek. I maminka měla z té první ceny radost a řekla, že ten diplom vystaví v předsíni, aby ho měla na očích a připomínal jí ten slavný den. Večer, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, Radovan brzy usnul, jak byl tou patálí s Goliášem zmožený. Ale ještě než usnul, proběhlo mu pod víčky celé to výstavní dobrodružství. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
2: Tlaskov, tlaskov, tlaskov, tlaskov! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Yeah, yeah.
3: Deštivý den.

rozladěným, s výrazem hrůzy za mým stolem. Usedl s parapletem roztaženým do široka, na krabičce od cigaret.

jsem tvá extáze. Pojď, budeme lítat po Praze. Pravdu alchymisté říkali, najdeme uprostřed spirály, našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach. A

zase, pojď budeme lítat po Praze. Rozdělíme si ji na zóny, vždyť je teprve půlka sezóny. A našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach. A kde

0: budeme lítat po Praze. Vymeteme všechny doupatá, prostě proto, že jsme košťatá. A našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach. Jenom po špičkách, neboť máme strach.
1: Prostě máme strach, že nás třeba kousne ještěrka.
0: Jsem tvůj zážitek, říkala si, že jsem dobytek. Aj, aj, aj, veskrze, něco na to.

0: tohle byla chůze po Praze. Teď se rozdělíme na půlky a nakonec budou titulky.
1: A nakonec budou titulky. Kdo koho vlastně hrál, kdo který figurky, a že ten příběh se pak stal.

Zavonili ráno na stole laskonky a krem role. Zavonili ráno na stole laskonky a krem role. Zavonili ráno na stole laskonky a krem role. Zavonili ráno na stole.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

když umýváš nádobí, tak nikdo se nedoví, když umýváš nádobí, zda je to námaha. Když umýváš nádobí, tak povinnost napoví, když umýváš nádobí, pak prach a podlaha. Když umýváš nádobí, tak nikdo se nedoví, když umýváš nádobí, proč často míváš strach? Když umýváš nádobí a vaříš si čaj má.

utíráš, jak pak se vlastně máš? Když nádobí utíráš, co je to za vrásku? To myslíš na praní, či na čas, který uhání? To myslíš na praní,

neděle, když nádobí utíráš, zdali pak ten život už znáš, když nádobí utíráš a příbor cinká vesele. Když nádobí ukládáš, s kým pak teď zrovna spáváš, když nádobí ukládáš, člověk je těžko sám. Když nádobí ukládáš, zdali pak se s ním i hádáš, když nádobí ukládáš, promiň mi, že se ptám. A když si přitom zpíváš, co pak tím vlastně ukrýváš, když přitom tiše zpíváš a zní nedělní zvon, nádobí rámu sdělá, ty jsi byla krásná, skvělá.

Ten začíná hezky. Sluníčko, kroupy, mlha, hromby, blesky. Holky se koupou, kluci pasou krávy. Pošťáci na lyžích vezou dobré zprávy.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

ještě je na zrcadletech mlhavá stopa po tvých rtech. A v každém koutě jako čert kulhavý skřítek a dalbech.

0: Ahoj, tady je Papa Roko z Magma Hotelu a zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: following broadcast is to Czechoslovakia.
1: Vážení přátelé, dobrý večer. Posloucháte druhé večerní vysílání z Ameriky. Dalším se mě

0: velké myšlenky.
1: Tak já zdravím rádio Tlskov a přejmu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, co jsou ty ostatní rádia, aby přijde vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

rychlý dech, žádnej spěch, jenom sípání. To když jdeš ulicí,

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau! Wow.